0: Number 2.
1: Ticho, ticho, ticho. Ticho, pozor, odpočítám to, jo?
2: Já počítám.
1: Tak počítej.
2: Raz, dva, tři, chill.
1: Ne, to je pomalu.
2: Chill.
1: Ne, je. Raz, dva, tři, čtyři.
2: Chill.